0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je mát.
2: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: záleží. Sobotní rokový referendum bude patřit metalu. O vaši přízeň se utkají tři metalové legendy. Číslo 1 Primal Fear a deska Jaws of Death z roku 1999. Dvojku mají Rage se svým albem Sound Chaser z roku 2003. Nebo můžete zvolit divočáky Saxon s deskou Unleash the Beast z roku 1997. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Boži, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady se musí fakčí makat. Tady se bude hulit akorát z komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas.

Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: muzika.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku, je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi tam úplně zbeblý, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Šilače. On co jako přibitej. Kde s tím, chlapče?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

0: Rodiny, máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem. This

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Rock Radio.
1: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adele, vaše víkendová moderátorka, se kterou se slyšíte dneska v pátek, protože je svátek, 8. května, den vítězství, kdy si připomínáme konec druhé světové války v roce 1945. Tento den symbolizuje porážku nacistického Německa a osvobození Československa. Taky ale dneska slaví svátek neobvyklý jméno Zlatan, takže pokud znáte nějakého Zlatana, tak mu popřejte, protože jsem zjistila, že v Česku máme 9 Zlatanů. Takže pokud mě Zlatan poslouchá, ať si po 8. hodině napíše o písničku a my si dáme na ranní rozjezd kapelu Korn, Briana Adamse, Disturbed, nebo už teď Vohnouty a jejich hloupou písničku.
0: Rock Radio.

Tohle byla píseň Word Up a než si dáme další muziku, pojďme se podívat do světa hudby, co máme za novinky, protože je jich opravdu hodně, hlavně v našem rockovém světě. Protože třeba taková bývalá zpěvačka Arch Enemy je oficiálně novou členkou kapely Dragon Force a Alyssa Whiteglass odehraje první koncerty z Dragon Force již v průběhu května ve Spojených státech. Další novinkou je společná píseň Petra Koláře s Olympikama, která vyšla už 1. května. Nese název Co je vůbec v nás, kde olympici a Petr Kolář otevírají téma digitální izolace a připomínají, jak moc nám dneska chybí obyčejná lidskost a skutečný kontakt. Jak víme, tak kapela The Rolling Stones oznámila nový album Foreign Tongues, které má vyjít 10. července 2026. A na desce spolupracovalo spoustu známých muzikantů, třeba Paul McCartney nebo Chad Smith. Ale hostuje i Robert Smith, se kterým se vlastně Jagger setkává až teď při nahrávání desky. Toť k novinkám, pojďme si dát Lennyho Kravice, Twisted Sister anebo Arakainy.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tohle byl Lenny Kravitz z písní Believe a my ještě do začátku 8 hodiny dáme třeba kapelu Nickelback, One Halon, Bad Wolves anebo Valda Gang.
1: Na výlet?
2: Ano.
1: Jak?
2: Autem.
1: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympia Plzeň.cz.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Pohodovej pátek vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 8. května, den vítězství, a taky slaví svátek Zlatan. My si dáme v téhle hodince první dnešní song na přání, což znamená, že pokud chcete sobě nebo někomu věnovat písničku, tak mi stačí jenom napsat na Messenger Rock Rádia a já vám píseň zahraju. Mimo to si ale dáme další muziku a nesmí chybět ani Nirvana, Battle Beast, Škvoři a nebo Limp Bizkit.
0: Radio.

Tohle byla Nirvana a my se pojďme přesunout na song na přání. Tentokrát si Pavel Skladna napsal o Neila Younga a to já mu ráda zahraju, protože zvuk foukací harmoniky, to je prostě moje. A já jsem se podívala, co takhle teď Neil asi dělá. A tenhle kanadsko-americký zpěvák, skladatel a kytarista, narozený v roce 1945 v Torontu, který je samozřejmě nejvlivnější osobnost roku a folk roku, je stále aktivní a i po 45, 80 dál nahrává hudbu a koncertuje. V posledních letech vystupuje jak solově, tak se skupinou Crazy Horse. V roce 2024 vydal nový nahrávky a pokračoval v turné po Severní Americe. Takže tu máme další osobnost, která prostě jenom dělá to, co jí baví a může to dělat kdy chce. Protože minulý týden jsme se tady bavili třeba o Iggy Popovi nebo o Petrovi Jandovi. To jsou prostě muzikanti, kteří jedou dál a nezastavujou se. Pořád něco tvoří a jsou aktivní. Takže já ti, Pavle, posílám Neila Younga a hned potom Elise Coopera Heart anebo Rybičky 48.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau. Je 10.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Tohle byl Alice Cooper s písní Love Should Never Like This a my si dáme další slušnou rockovou muziku, za chvilku si dáme Vitacit a vy, pokud byste si na Vitacit chtěli zajít, tak můžete třeba 13. června 2026, to budou hrát v Českém Krumlově, pak taky 27. června to budou hrát v pivovaru Konrád ve Vratislavicích nad Nisou, no a 24. a 25. července 2026 na festivalu ve Volini, anebo 8. srpna v Třtěnicích. Jdeme si dát Vitacit a hned potom tady mám Nothing More, anebo Guns N' Roses.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Přeju vám pohodovej pátek 8. května. Posloucháte Rock Radio s Adele od 7 do 13 hodin. Dneska máme den vítězství a svátek slaví Zlatan. Což už jsme zjistili, že Zlatanů v České republice máme 9, takže opravdu existují. A máme 9 hodin. My se v téhle hodince budeme bavit o Johnovi Lennonovi, a to konkrétně o jeho textech. Řekneme si, co nás čeká zítra v rokovém referendu, a taky se samozřejmě dáme spoustu slušný rokový muziky, jako je třeba Terapie, Green Day, Five Finger Death Punch, anebo už za chvilku Survivor.

0: Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Mi lehce nebo stěží,

Dneska je to přesně 81 let od konce druhé světové války, neboli dne vítězství, a jak zpíval John Lennon, all we are saying is give peace a chance. To je věta z písně Give Peace a Chance a znamená v češtině jediné, co říkáme, je dejte míru šanci. A smysl celé věty je jednoduchý protestní apel. Lidé žádají, aby se místo války a násilí dal prostor míru a mírovému řešení problému. Obecně víme, že John Lennon psal a zpíval o tématech jako mír a odpor proti válce, téma lásky nebo společnost a kritika autorit. Mám tady vtip, o který mě obohatil můj kamarád, tak vám ho zkusím říct. Víte, že John Lennon byl první, kdo měl nebinární vztah s Yoko Ono? Jakože chápete, haha, Ono? No, pokusila jsem se tady o vtip, ale jak mám vědět, že to funguje, když mi nedáváte zpětnou vazbu, že jo? Tak já si budu představovat, že se válíte smíchy na zemi a radši se přesuneme k další muzice. Mám tady Bon Joviho, Aleše Brichtu, Bring Me to Horizon, Nightwish a nebo Cure. Rock Radio.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Def Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Přeju vám krásný den, posloucháte Rock Radio s Adele. Od 7 do 13 hodin máme 8. května, den vítězství, a právě máme 10 hodin. 10 hodin, což znamená, že si dáme dnešní druhý song na přání, takže kdo už ví písničku nebo kapelu, kterou by chtěl slyšet nebo ji chtěl někomu věnovat, napište mi na Messenger Rock Radio a já vám píseň nebo kapelu zahraju. Ještě předtím si ale dáme krucepisk, Mr. Brick, anebo Oasis.

Tohle byl Krucipisk a my si dáme song na přání. Napsal mi Jarda, chtěl by písničku Here Comes Alex. My jsme zvyklí a dost často si pouštíme tenhle song v češtině v podání tří sester tady na Rock Rádiu. Ale teď si to dáme v němčině a Jarda by chtěl Here Comes Alex a píše pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají Super Rock Radio. Jardo, krásný vzkaz, já pouštím Here Comes Alex a hned potom tu mám Ozzyho Osbourna s písní Goodbye to Romance. Pak si dáme tři sestry, ale s písní Zelená, My Chemical Romance a I Don't Love You, nebo AC/DC a Shot in the Dark.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Tohle byl Ozzy Osbourne a vy nezapomeňte zahlasovat v našem rokovém referendu, kde jsou opět na výběr 3 desky. Mrkněte se na stránky. Zítra, čili v sobotu, vámi vybraná deska, nebo ta, která získala nejvíc hlasů, zazní v 19 hodin na Rock Rádiu a od 18 hodin ještě předtím pojede Rok na přání celou hodinku. Ale na to se můžete těšit i dneska od 18 hodin s Martinem Fejfarem. My jsme se minulej týden bavili o festivalech, na který nejraději chodíte a některý z vás ještě zvažovali, kam půjdou, protože těch festivalů je tenhle rok zase hodně. Tak mi napište, kdo se chystá třeba na Brutal a Salut, protože ten už je vážně takový brutálnější a ne pro všechny. A kdo se chystá třeba na Masters of Rock, protože letos ty kapely a celkově interpreti jsou silný a hodně, hodně lákaví. Lákavá je i Metallica, Horký že slíže nebo Rammsteini, který si teď pustíme.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Pohodovej pátek vám přeje Adele, vy ladíte Rock Radio. Dneska máme 8. května, 11 hodin a my si za chvíli dáme další várku slušný rockový muziky. V téhle hodince se dáme kulturní tipy, taky si řekneme, jaký kapely nebo skladby mají výročí a dáme si jak zahraniční, tak český rock. Teď už ale Def Leppard, Kiss a nebo Doga.

Pojďme si dát kulturní tipy. Už dneska 8. května proběhne od 5 odpoledne v Postřižinský zahradě v Hluboký nad Vltavou rokovej večer, kde se můžete těšit třeba na kapelu Morčata na útěku, Tlustou Bertu a další kapely. Nebo zítra, čili v sobotu 9. května, můžete v 9 večer do Radostic u Borovan na Metallica Czech Tribute Band, kde hraje třeba i náš moderátor Kamil Nabicí. My se teď dáme Queeny, Divokýho Billa nebo Linkin Park a In The End.

A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

My máme tenhle rok a měsíc samý velký výročí a tím myslím třeba 70 let od vydání písně I Walk the Line od Johnnyho Cashe, 26 let od vydání hitu Break Stuff od Limp Bizkit nebo 22 let od skladby Duality od kapely Slipknot. A mě zajímá, jestli vy máte nějaký výročí, ať už v manželství, od narození potomků, výročí svatby, vztahu nebo vydání svojí vlastní tvorby. Někdo to totiž vůbec nevnímá a neřeší, ale ono je to pak takový hezký, třeba právě u Johnnyho Cashe si říct, že je to prostě už těch 70 let od vydání jeho hitu. Teď už se přesouváme k naší další muzice. Mám tady Volbeat, Offspring, Tonight I'll Leave, anebo Motorband.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rocková muzika.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů a na Šumavě kolem 12 stupňů. Rock Radio. Krásný pátek vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska zase výjimečně v pátek, protože je svátek 8. května, den vítězství, a my spolu teď začínáme poslední hodinku. V jednu mě vystřídá Martin Fejfar a my si spolu dáme ještě song na přání. Takže vy si pište o songy a my si dáme ještě předtím Foo Fighters, Papa Roach, Harley a nebo Europe už teď.

Tohle byly Foo Fighters a teď už je na řadě song na přání. Tentokrát posílám Milanovi Dogu z písní Route 66 pro všechny motorkáře, co se o víkendu chystají někam vyrazit. Milan píše, že na Jičínsku to počasí nic moc na motorku, tady v Praze zatím dobrý. Je sucho, tak uvidíme, jestli nám tady taky zaprší nebo ne. Posílám Route 66 a hned potom taky Gotthard, Proteus nebo Škorpiony.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí.
1: Rock Radio. Rocková pohoda. Rock Radio.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Píseň Heaven, s ní už se s vámi loučím, za chvilku se dáme Elise Coopera, vypsanou Fixu nebo Nirvánu a za chvilku se můžete těšit už na Martina Fejfara. Tak se mějte a my se slyšíme, myslím, že zase v neděli. Tak se mějte, čau.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na dnešní počasí. Oblohu tu očekávejte převážně oblačnou až polojasnou, na severu taky zataženou. Místy ojediněle se můžou vyskytnout slabý ojedinělý přehánky. A teploty takty očekávejte od 14 do 19 stupňů Celsiusových, 22 na jižní Moravě, 12 na severu a kolem 8 v 1000 metrech nad mořem na Šumavě kolem 14 až do konce.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: No a krásný odpoledne vám své svátek, zase v pátek přeje Martin Fejfar, který tady s vámi bude teďko od 13 až do 19 hodiny. Máme toho zase před sebou hodně, třeba v této hodině si povíme, která že kapela oznámila na začátku tohoto týdne, že má trošku překvapivě matrošna nový album a nebude s tím rozhodně otálet. No a taky hlavně a především jsem tady pro vás, to znamená, že mi opět můžete napsat o nějaký song na vaše přání podle vás. Pište mi na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet, něco si vybereme a pustíme. No a já přestanu myslet na šestnáctky a na blbosti a začnu hlásit to počasí taky pořádně, to vám slibuju. Tohle všechno tady v průběhu odpoledne bude a taky mnoho dalších úspěšných a hlavně především důležitých a skvělých rokových informací. Každopádně jdeme na to, protože dneska slavíme den vítězství nebo taky osvobození od fašismu, slavte to jak chcete a jak uznáte za vhodný. Do té doby jdeme slavit taky slušnou rokovou muzikou, protože nachystaný jsou news, taky dáme Guns N' Roses a na začátek celého tohohle bloku a mýho odpoledního vysílání tady jdeme s kabátama za houbama magickýma.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Iggy Pop, The Passenger, tady na Rock Radio 13.19, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne, tímhle tak trochu začíná tady moje směna, ale kapela Doktor Vykape, která tady ten song bravurně přehrála a předělala, se zase tímhle tím coverem loučila ve vagónu před 14 dníma. Kdybyste nevěděli, kam za kulturou, tak si třeba najděte nějaký koncert právě kapely Doktor Vykape. Já jsem tady našel přání, protože jsem na začátku týhletý hodiny, každý víkend, státní svátek o hodinu, hrajem tady na Rock Radio podle vás, podle vašich přání. Našel přání od Jirky, který mi napsal, že by chtěl pro něj a jeho kamaráda Mourína, se kterým zrovna betonují plot a zítku, aby jim to šlo líp od ruky, zahrát Ečka Písky. Tak Písky tady od nich nemáme, ale chlapci, protože se s tím lopotíte a vy jste nenašli nějaký mraveniště, tak jsem tady vybral od Eček Dáme mravence. Tenhle ten song taky si dovolím věnovat Jitušce do Anglie. To je nejlepší, druhá nejlepší výčepačka mým rodným Jičíně hned za mojí ségrou a už se těším, až mi natočíš a vrátíš se nějaký dobrý pivko zase v jednom tom jičínským baru. No, každopádně k tomu všemu teda song další podle vás za 2 hodiny a ještě tady přihodím taky Antiflek a Dana Landu a ona.

závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na...

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Erasmus in the Shadows tady na Rock Rádiu. Lauri Hilmanen se svým skvělým hlasem nám tady pěkně dopěl. No a co já vám zapiju právě teď, tak to jsou informace z tábora Judas Priest. Pakliže jsem tady před 14 dněma zhruba zvěstoval informaci o tom, že 19. června vyjde speciální bestovka ze všech vydaných bestovek, no to možná ne, ale největší hity se tam rozhodně najdou, tak Judas Priest jsou ještě dál, než jsme si všichni mohli myslet, protože v jednom rozhlase rádiu, tedy v Americe, prozradil v rozhovoru Richie Faulkner to, že mají dokonce hotový základ úplně novýho materiálu na nový album. Položili ten základ v únoru, kdy se sešli nedaleko Nashvilleu právě ve studiu, kde nahrávali předchůdce alba, který má teďko vyjít. Táto v roce 2024 bylo album Firepower. Kdy teda album přesně vyjde, jak se bude jmenovat a další podrobnosti zatím Faulkner neprozradil, nicméně je prej rozhodně na co se těšit, protože producentkou taktovku budou přesně převezme ten, co produkoval album Firepower, tak je rozhodně na co se těšit. Rozhodně na co se těšit je i v našem tady hudebním playlistu, neboť tady mám nachystaný třeba Aerosmith, Sunrise Avenue a taky Panoptico.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 300

0: počasí.
1: Dnešní počasí, teploty očekávajte rozmanitý, od 14 do 19 stupňů celsiusových, na severu pouze kolem 12, ale na jižní Moravě až 22, v tisíce metrech nad mořem kolem 8, na Šumavě dokonce kolem 14. Obloha, no tak ta je většinou na většině území České republiky oblačná až polojasná. Na severu může být přechodně zataženo s větší oblačností, po případě místy se můžou vyskytovat i slabý přehánky. Rock Radio. Krásný páteční sváteční odpoledne vám od mikrofonu Rock Radio přeje tady z našeho pražského studia Martin Fejfar, který tady s váma je a bude až do 19. hodiny. Tak v této hodině se koukneme na naše webovky www.rockoviradio.cz do záložky Rockový referendum, teda referendum, a tam se podíváme na to, jak to vypadá aktuálně s čerstvým počtem hlasů, kolik třeba kdo vede a kolik kdo má přesně, teda jaký procentuální podíl na tom, aby jsme si zítra o 19. nějaký to jedno celý album pustili od začátku až do konce bez zbytečných keců. No a taky především, a co je důležitý, tak si popřejeme k svátkům, no k těm státním především dneska, a taky hlavně k rokovým narozeninám, protože nějaký rockery tady mám, co mají dneska narozeniny, tak se na ně společně podíváme. Do té doby dáme Halloweeny, I Want Out, taky dáme Ghosts Take Rats, no a celý to začneme s karnevalem a 13. stoletím.

Bon Jovi na Rock Rádiu 14.21, Keep to Faith, no a dneska 8. května máme svátek, kdy si připomínáme konec druhé světové války, především v Evropě. Taky je světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní den talasémie a taky světový den rakoviny vaječníků, tak bacha na tuhle ožehavou věc, toho si fakt střílet nebudu. No, svátek teda nikdo nemá samozřejmě, ale každopádně, pokud máte narozeniny, tak vám takhle na dálku přeju všechno nejlepší a třesu pravice i přes reprák. A máte stejný narozeniny jako 82. bubeník kapely T-Rex, tak ten má dneska právě narozeniny. 82. jmenuje se samozřejmě Bill Legend, tak tomu můžete popřát. Taky Alex Van Halen, ten má 73. narozeniny, tak tomu taky můžete popřát. Kromě toho všeho Joe Bonamassa, tomu je 49, je úžasný geniální kytarista. No a posledního, koho tady zmíním, tak je Candice Knight, ta má 55. Manželka vlastně Richieho Blackmora, modelka a zpěvačka, právě známá z jeho aktuálního projektu Blackmore's Night. Spousta rockerů tenhle ten projekt zavrhuje, já ho zase přijímám, před 10 lety jsem byl na jejich úžasném koncertu a musím říct, že jsem se s obouma setkal, bylo to milý a příjemný setkání. No každopádně, my se tady na Rock Rádiu potkáme i s další porcí slušný rockový muziky, Brothers of Metal dáme, Toto Hold the Line a taky jiné kafe dáme.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

To jsou Kysáci tady u nás na Rock Rádiu, já si zase dovolím trošku zkrátit, aby jsme se vešli. Každopádně my jdeme za jinýma rockovýma veteránama, protože už 3. července letošního roku 24. studiová deska kapely Deep Purple spatří světlo světa. Na první ochutnávku z této desky se sice tady stále ještě čeká, nicméně každopádně Ian Gillan slíbil, že to bude nejenergičtější a nejtvrdší deska, co kdy Deep Purple vůbec stvořili a nahráli. Prej je totiž při nahrávání navštívil duch a energie z jejich nejplodnějšího, nejúspěšnějšího období ze 70. let, kdy prostě Deep Purple zkrátka dobře hard rockem válcovali v rockový, abych tak řekl, spektrum rockovej svět. Album se bude jmenovat tedy Splet, no a je rozhodně na co se těšit. Tak my se budeme těšit i na další slušnou porci rockový muziky, která nás tady čeká, protože tady vidím nachystaný Black Sabbath Paranoid, taky dáme Of Monsters and Men a jejich Alligátora, no a kapela Rammstein Zugzwang už za chvíli.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Od rána do večera je u nás co poslouchat.

0: Rock Radio. Slušnej rok je tady doma. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
1: Máme 15:59.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme se podívat na počasí, konkrétně už tedy na to zítřejší, to už jsem se tady pořádně nachystal, tak v noci a po ránu očekávejte teploty od 9 do 5 stupňů Celsiusových. Při déle trvající nízký oblačnosti kolem trojky, taky v 1000 metrech nad mořem, tam bude rovněž kolem trojky, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den obloha, ta bude oblačná až polojasná, místy i skoro jasná, především po ránu a po ránu taky ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Teploty zítra očekávejte od 15 do 20 stupňů Celsiusových. Na jihu území kolem 23, v 1000 metrech nad mořem pak kolem 11, na Šumavě dokonce až kolem 16.
0: Rock Radio.
1: No a 16. hodina tady s náma a s váma Martin Fejfar za mikrofonem Rock Rádia, který vám přeje krásný sváteční páteční odpoledne, jako se tomu stalo minulý pátek, tak i dneska takhle na svátek odpoledne trávíme spolu, co jinýho taky dělat, než se užívat a užívat si kvalitní, slušný rockový muziky. Samozřejmě vím, že některý jste v práci, některý třeba věnujete péči zahrádce a tak dále. Ať už děláte cokoliv, pobaví nás porce slušný rockový muziky, taky v této hodině vás provedu rockovou historii. Mám tady poměrně docela do zajímavých informací, ale hlavně tak něco usměvného a na to si počkejte, protože to rozhodně stojí za to. Já se tady ty informace, i když ten důsledek potom nebyl tak veselý, tak se tady musím tomu smát. Ale každopádně o tom až potom, do té doby dáme o springy, taky komunále jich déšť na scénou, no a celý to začneme se Soul Asylum a Runaway Train.

0: 16.16, vladíte Rock Radio, Mötley Crüe, Home Sweet Home. Za chvíli sráme YouTube a tady začneme právě procházku rokovou historii. V roce 2022 takový menší koncert odehrál právě Edge a taky samozřejmě především Bonovo v kyjevském protileteckém krytu. Dřív tenhle ten protiletecký kryt sloužil jako stanice metra a oni tam odehráli právě na podporu Ukrajiny takovej kratičkej set. Zahráli docela poměrně dost hitů na to, že se uvádí, že to bylo kratičký. Tak věřme, že to přineslo docela dost peněz, myslím si, že jo. Každopádně, teďko musím použít jeden citát. Není otázkou, jakou planetu tady zanecháme pro naše děti, otázkou je, jakou naše děti planetu zanechají pro Keitha Richardse. V roce 2006, 8. května, totiž Rolling Stones byli nuceni zrušit svý evropský turné, a to z důvodu toho, že Keith Richards na Fidži spadnul tenkrát z kokosové palmy, utrpěl otřes mozku, no a právě 8. května musel podstoupit operaci mozku. A pokud si dobře pamatuju, tak v roce 2007 pak nakonec 22. července, tuším to bylo, přijeli Stouni v plný parádě na výstaviště do Brna, takže jste si to užili. Každopádně poslední událost 2005, rok 8. květen, tak to album od Bruce Springsteena Devils and Dust vystoupalo na číslo 1 americký albový hitparády. A my vystoupáme za chvíli za porcí další slušný rockový muziky tady na Rock Radio, kromě slíbených YouTube dáme taky Beast in Black a Alanis od Morissette dáme a taky Trautenberg jejich netáhlo.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda

Queen tady na Rock Radio, no oni tady teďka k dnešnímu dní z historie rockový nic nemám, každopádně to jdem dokopnout, já je tady s tím nechám, mám dohrát pode mnou, ale musím to tady trošku pokrátit, zase toho mám před sebou hodně, aby jsme to stihli. Každopádně v roce 1993, 8. května, to bylo jenom 3 dny po mém narození, no nevadí, album Get a Grip od Aerosmith vystoupalo na číslo 1 americký hudební hit parády albový a ve Velké Británii dosáhlo vrcholu na dvojce. V ten samý den, tudíž 8. května roku 1993, Mike Knopfler v anglickém Newcastlu na tamní univerzitě dostal čestný doktorát z muzikologie, tedy čestný hudební doktorát, abych tak byl přesný. No a rok 1984, 8. květen zase hovoří o tom, že Roger Waters vydal úplně první svoji solovku. On ji už snil od roku 1977, nějak se to trochu vleklo. Zajímavostí je, název vám říkat nebudu, já bych se do toho zamotal, ale je to zbytečný a dlouhý. Každopádně, co je podstatný a důležitý, hostoval tam třeba Eric Clapton a hlavně je tam téma a motivem muž ve středním věku a jeho krize. Tak tohle to bylo úvodním tématem toho a motivem toho jeho alba prvního solovýho, který bylo mimochodem koncepční. Každopádně my tady na Rock Radio taky budeme koncepční, za chvíli dáme Five Finger Death Punch, taky dáme Europe a horký, že slíže.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: Scorpions, 16 hodin 58 minut, ladíte Rock Radio, Martin Fejfar, přeje krásný odpoledne. Scorpions se dneska smějou na mém triku, tak to padlo přesně jak zadek na hrnec. Každopádně, co je podstatný a důležitý říct, že v 18 hodin nás čeká pořád jménem Rock na přání, ten je asi váš tady nejoblíbenější, protože mi budete diktovat, co mám hrát, ale jednu ochutnávku z Rocku na přání můžeme dát už příští hodině a použít nějaký vaše přání. Stačí, když mi napíšete na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet. Každý víkend státní svátky ob hodinu hrajeme podle vás, vždycky máme jedno volné místo v playlistu a tam hrajeme právě podle vás. Od 18. potom už celou hodinu podle vás. Ale my se na to za chvíli připravíme, taky se dáme počasí a Bandity Praga od kabátu na úvod hodiny.
1: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.
0: Máme 17.01.

0: počasí.
1: Po ránu a v noci očekávejte teploty, které vyšplhají na 9 až 5 stupňů Celsiusových v 1000 metrech na horách a při nízký oblačnosti díl trvající kolem trojky. Zítra pak přes den 15 až 20 na jihu území České republiky kolem 23, v 1000 metrech nad mořem na horách kolem 11 na Šumavě až kolem 16. Jinak obloha, tak ta bude zítra oblačná až polojasná, místy především z prvopočátku dne skoro jasná. Po ránu ojediněle si dávejte pozor na výskyt mlh nebo taky lokálních přízemních mrazíků. Zítra v průběhu dne taky občas především právě na severních horách můžou se vyskytnout místní přehánky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Je to tak, rok na přání, příští hodinu Martin Fejfar krátce po 17. hodině přeje krásný odpoledne, ale nám to nebrání v ničem v naší krásné jízdě a v tom, aby jsme si právě udělali takový závdavek na rok na přání, protože mám tady jednovolný hudební v našem hudebním playlistu jednovolný místo, tak mi můžete napsat na Facebook Rock Rádia Rozpráv, co byste takhle po 17. hodině chtěli slyšet, a tím pádem to je jasný, že se v této hodině musíme nachystat a připravit na právě ten rok na přání. A taky se ode mě dozvíte, kdo prozradil, že Freddie Mercury z Queenu je a byl jeho velkým vzorem a čerpá právě při své hudební tvorbě. Tak to vám taky v této hodině řeknu. Do té doby, než tady vyberu nějaký první přání, který byste si mohli v této hodině zahrát jako právě tu přípravu na rok na přání, tak vám pustím Megadeth, Meatloafa a taky slíbený kabáti Bandity Prague.
0: Rock Radio.

Eagles Hotel California na Rock Rádiu. Martin Fejfar s váma, přeju krásný odpoledne. No a třeba vy se zrovna chystáte takhle na prodloužený víkend do nějakého hotelu, třeba i do Kalifornie. No, to už nechám na vás. Každopádně, co se tady na nás chystá, tak je rok na přání už příští hodině. A jako závdavek song na přání mi tady napsal Viktor, který mi napsal, že jsem mu tady před časem udělal radost, protože jsem hrál od Cult Fire Woman a on by strašně moc rád, jestli by to šlo znova. Tak já říkám, no jasně, proč ne, hele, takže si za chvíli dáme na vaše přání tady po 17. hodině, tedy v takovým závdavku před rokem na přání právě Firewoman od Cult. K tomu taky přihodím Radio Video System of Around Dame, no a Metallica od Unforgiven. Tak je rozhodně na co se těšit.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrát.

Vás nikdo neostřelí, na Rock Radio Donalda Motýle, každopádně já vám vydám velitelský pokyn, protože 17.42, což znamená, že můžete začít psát na Facebook Rock Radio do zpráv do pořadu jménem Rock na přání. Do té doby, než si rozmyslíte, co a jak a něco napíšete, tak tady mám ještě Divokýho Billa, Rozárku dáme, Pop Evil a taky Bruce Dickinsona.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Def Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: počasí.
1: Už jdeme na počasí, podíváme se na to, jak bude zítra v noci a po ránu. Očekávajte teploty 5 až 9 stupňů celsiusových kolem trojky v tisíci metrech nad mořem a taky při udržení nízké oblačnosti. Zítra teploty 15 až 20 stupňů celsiusových na jihu kolem 23 tisíce metrech nad mořem, na horách kolem 11 na Šumově až kolem 16. Obloha takta bude oblačná až polojasná, místy po ránu mlhy nebo přízemní mrazíky od se můžou udržet a taky může být obloha po ránu hned někde na některých místech skoro jasná. Jinak na horách, především na severních, taky ojediněle přehánky, ale to velmi slabý.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: A ten pán mi opravdu 18. hodina udeřila, to znamená, že sváteční páteční rok na přání s Martinem Fejfarem, který tady bude obsluhovat na Rock Radio, vaše přání právě zahajujeme, startujeme. Zatím těch přání pravda není úplně příliš, takže možná máte nějakou velkou šanci, že se na vás dneska dostane, pokud se v předchozích dnech nedostalo. Každopádně, co je důležité, pište mi o svoje přání na Facebook Rock Radio do zpráv. Pak mi taky budete moct zavolat, ale k tomu se zavčasu dostaneme. Začneme tady přáním od Vlaďky, která mi napsala, že by strašně ráda slyšela Marilyna Mansona. A dokonce Magda mi přihodila k tomu, že by slyšela ráda Personal Jesus. Tak holky, je to vaše.

Living the Dream a kapela Five Finger Death Punch napsal mi David, že by pro nejúžasnější ženušku Lenku chtěl nechat zahrát právě něco. Je to samozřejmě jeho manželka, něco od Five Finger Death Punch. Tak já jsem si dovolil vybrat song Living the Dream, doufám, že se líbil. A taky to David věnuje ještě všem vám ostatním, který posloucháte. To samý udělal Míra, že mi napsal na Facebook Rock Rádia do zpráv, tam můžete napsat i vy. A Míra napsal, že by pro všechny, kdo poslouchají, a taky pro něj samozřejmě chtěl slyšet o 13. století song

Rok na přání. Watch good.

Amarante Nexus v pátečním svátečním roku na přání. Martin Fejfar přeje krásný podvečer, zařídila to Sonja, tuhle tu muziku. No a vy se teď můžete klidně tady do Rokrádia zavolat, protože si nějaký song můžete zařídit po telefonu 725-844-424, můžete točit, to je sem ke mně číslo do studia. Ještě jednou 725-844-424, bere telefon a zvedám právě teď.

0: Roku na přání, na telefonu by měla být Martina, doufám, že jsi to vydržela, ahoj.
1: Ahoj, určitě.
0: Super, tak ty jsi vybrala od Motorbandu V říši ptáků, já jsem to nachystal, pro koho to bude a řekni mi, co takhle v páteční, sváteční podvečer děláš.
1: Takže chystáme oslavu kamarádky, čekáme teda zatím na její příchod, ale už se tady začínáme trénovat trošku. A určitě teda bych to chtěla nechat pro tu kamarádku Andreju, pro svýho přítele Františka, pak tady mám syna Filipa a pro všechny lidi ze Suchohradlí u Vůznojma.
0: Super, hele, tak si to moc užijte, hezky to oslavte, ať je oslovenkyně šťastná, no a my jdem na ten Motorband a já se budu těšit zase někdy příště tady na Rock Radio, jo?
1: Jasný,
0: ahoj. Jej se, papa, ahoj.

Kapela Halloween tady na Rock Radio Future World, zařídil to do roku na přání Michal. Další přání je docela dlouhý, protože mi napsal Vláďa, že dlouho neslyšel. Že tady dlouho neslyšel od Guns N' Roses Civil War. Tak si to jdem dát. Pak budou Kansas pro starýho rockera Milana tadyhle, ano. A při Kansas budu zvedat telefon na 725-844-424. Ještě jednou, telefon, jak budou hrát Kansas po tady do znižších Guns N' Roses, tak je telefon sem ke mně do studia 725-844-424.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Každý ráno hrajeme hrdinu. Nesoutěžíme o voloviny. Hrajeme muziku, kterou jinde neuslyšíte. Jsme šílení i seriózní. Vstáváme brzy. A usínáme pozdě s Jirkou Němým. Rock Radio.

0: Na telefonu Verča by měla být, vydržela se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, tak prosím tě, ty jedeš někde v autě?
1: Jo, jo, my jedeme ze závodu s koňma.
0: Ze závodu s koňma, tak ty jsi závodila?
1: Jo, já a ségra jsme závodili.
0: A kolikrát jste skončili, holky?
1: Já jsem byla šestá a ségra byla pátá, byli jsme šikovní.
0: No to jste, hele, tak to je krásný. No a něco s koňma, no my si dáme Volkswagen Eldorado, protože to jsi tady vybrala, viď?
1: Jo, jo.
0: Tak mi ještě řekni, pro koho to chceš?
1: No tak samozřejmě pro maminku, která s náma přežila dlouhou cestu až do Písku.
0: Mm, a odkud jste jeli, jestli můžeš říct ještě?
1: Od Mladý Boleslavy jsme jeli.
0: No, tak to je docela štrka, to je pravda.
1: To teda. A pro celou moji rodinu, aby si pustili rádio a užili si to.
0: Super, tak já pouštím. Hele, Verčo, šťastnou cestu domů. Budu se těšit zase někdy příště třeba tady na Rock Rádio. Měj se hezky. Ahoj.

Nirvana na Rock Rádiu v roku na přání. About a Girl zařídil Tondra, který mi napsal, že by pro zpříjemnění dne chtěl nechat zahrát právě tuhle tu muziku. Další zpříjemnění dne, tak mi napsala tady Markétice, Markéta, že by chtěla zahrát pro zlepšení nálady. Dneska má strašně bláznivou náladu. Nic si nebaví, je unavená, tak pro všechny, pro který jsou na tom líp, aby to nakoplo. Volbeat for Evit, tak tady to je. Memory.

Trumpf, Eich, Richter und Henkel zakončili páteční sváteční rok napchání tady na Jokádiu. Zařídil to Patrik, který právě chtěl dát něco od Umf, protože se prý těší na jejich letní vystoupení. Tak jo, tak jsme se navnadili. Každopádně já se omlouvám všem, na který se nedostalo na konec půlce roku napřání. Tady bylo zase vzkazů, že nevím co, nebo bych nevěděl co dřív. Zkuste to zase někdy příště, nebuďte z toho smutný. Nicméně Jirka Němej to tady přebírá. Teďko přines kufry plný muziky, já vidím tady třeba AC/DC, taky Hammerfall, Limetal, Bad Wolves, no a spoustu dalšího, třeba na začátek Vypsanou fixu dá, to jste tady taky hojně chtěli. Tak vy se mějte, hojněte se krásně, třeba množte se, nebo dělejte, co uznáte za vhodný, opatrujte se mi a příští sobotu od 13 do 19 se budu těšit tady zase na Rock Rádiu. Ahoj, Martin Fejfar se s vámi pro dnešek loučí.

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Ne. No, pojď, napijem se, dám si panáka, pojď. Ne. Pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď já nás, vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď, taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte, pojďte, pojďte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
3: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
2: Heslo. To je ono.
3: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
2: Svenulko na věky, zalezem do deky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Radio.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.